0: overené časom. Rádio Vlna.
1: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se dopíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: zase Nothing's Gonna Stop Me Now o 8.12 z Rádia Vlna a o malú chvíľu aj je česká speváčka a stálica Marie Rotrová, ktorá nás nedávno navštívila v Rádiu Vlna.
1: No a mali sme sa s ňou možnosť obaja porozprávať, podebatovať na mnohé témy. Koniec koncov budete to počuť aj vidieť. Veľa sme sa bavili hlavne o jej hudbe.
0: No aj o tom, že niektoré z jej známych hitov sú prerábkami tých zahraničných, ale nebolo to o tom, že by cieľene išla po nejakých kapelách.
2: Ja si myslím, že to byla spíš taková náhodná, vždycky jsem náhodně někam sáhla, jak jsem poslouchala hodně muziku, tak většinou to byly z kraje těch 70. let soulové kapely a rockové kapely některé, spíše černoští zpěváci souloví mě oslovovali, takže tam jsem sáhla kolikrát, ale byly to i Bee Gees, který jsem natočila, myslím, dvě jejich písničky. No, tak víte, co bylo to období, kdy se u nás tahle muzika nehrála a vlastně si lidi nemohli koupit ani jejich desky. Mm. Takže mnoho našich zpěváků, nejenom já, jsme natáčeli cover verze, aby se tyhle ty krásné hity dostaly i k nám nebo k našim posluchačům.
1: Mm. Tak si vlastně urobili takovou službu.
2: Ale i sobě radost, že mě bavilo to zpívat na koncertech a lidi to bavilo poslouchat.
0: No dnes vám ale na vlne zahráme pieseň, ktorá nebola požičaná od nikoho slavnejšieho.
1: Pesnička z pera dvorného skladateľa Marie Rotrovej Jaroslava Vikrenta, napísala aj text, aj hudbu, a je to táto nádhera.
0: Řeka lásky a Marie Rotrová u nás na vlne.

To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prsten ti však prach nezmení na lentilky. A kuchur jadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada,